Dozněla mše číslo 1 D-moll Antona Brucknera, skladba pro sóla, sbor a orchestr, zpívali Edith Matiss, Marga Schimmel, Věslav Ochman, Karl Ritterbusch a také sbor Bavorského rozhlasu, hrál symfonický orchestr Bavorského rozhlasu pod taktovkou Eugena Jochuma. A před námi je ještě jedna poslední Brucknerova symfonie, symfonie číslo 9 D-moll. Je zajímavé, že tato skladba je nedokončená, má jenom 3 věty a autor původně uvažoval o tom, že za ní bude provádět také své tédeum, což nás ještě čeká, ale zajímavá okolnost je ještě jedna. Je velmi málo českých nahrávek hudby Antona Brucknera. Jako kdyby se u nás Bruckner nezabydlel zdaleka tolik jako jeho mladší současník Gustav Mahler a jeho rozměrné symfonie, ty se u nás hrají mnohem častěji a jsou mnohem oblíbenější. Bruckner se hraje méně, nicméně několik vzácných nahrávek přece jenom existuje. Měl bych zmínit především osobnost slovinského dirigenta Lovro von Matačiče, který hostoval u České filharmonie v 60. i 80. letech a natočil postupně 5., 7. a 9. symfonii. Uslyšíme tedy vzácný snímek symfonie číslo 9 z roku 1980 a je to jeden z pozdních snímků velkého dirigenta Lovra von Matačiče. Hraje Česká filharmonie Brucknerova symfonie číslo 9 D-moll.

Dozněla symfonie číslo 9 D-moll Antona Brucknera, živá nahrávka České filharmonie z roku 1980, kterou tehdy dirigoval Lovro von Matačič. Poslední symfonie Antona Brucknera, ta 9., zůstala nedokončená. Bruckner si nebyl jistý tím, jak symfonii dokončit, a nakonec toto slavnostní adagio je postačujícím vrcholem jeho symfonické tvorby. Nicméně v jisté fázi uvažoval také o tom, že by se součástí provedení mohlo stát jeho Tedeum, které komponoval v letech 1881 až 1884, a my se o to možná trochu pokusíme. Na závěr našeho setkání s Antonem Brucknerem tedy zazní jeho Tedeum. Je to symbolická skladba, protože celé Brucknerovo dílo je tak trochu oslavou jeho víry v Boha. Jeho závěrečná 9. symfonie je dokonce přímo věnována milému Pánu Bohu, a stejně tak Te Deum Laudamus, což znamená Tebe Bože chválíme. Uslyšíme provedení Daniela Barenboima s Chicagským symfonickým orchestrem a solisty Jesse Norman, Yvonne Minton, Davidem Randallem a Samuelem Raimim. Zpívat bude také Chicagský symfonický sbor. Anton Bruckner, Te Deum, diriguje Daniel Barenboim.

0: Doznělo velkolepé Te Deum Antona Brucknera pro sóla, sbor a orchestr, zpívali Jesse Norman, Yvonne Minton, David Rendall a Samuel Raimi. Zpíval také Chicagský symfonický sbor, hrál Chicagský symfonický orchestr, provedení řídil Daniel Barenboim. Od mikrofonu se loučí Jindřich Bálek.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Yoshimi Oshima s Jaroslavem Tůmou zahráli první část, za chvíli uslyšíme ještě část druhou, ze sonáty Esdur pro flétnu a varhany Karla Filipa Emanuela Bacha. Vladimír Šlajch vypráví o svých zážitcích s hladěním varhan.
1: Hladění varhan se mírně odlišuje od hladění třeba klavíru, protože klavír samozřejmě tam nevyžaduje žádné akrobatické kousky k tomu dělat, když to varhany mnohdy to je velmi náročná záležitost. Popříklad třeba ladění v pozitivu v zábradlích, to kolikrát někdy musí vyset přes zábradlí kam si hlavou dolů a pod sebou 10 metrů hloubky, nebo naopak zase třeba velký varany někde nahoře ve stroji, tak zase balancování půl dne, jenom třeba na špičce nohy někde zase vyset přes něco a tak dále.

poslouchat třeba ten tón nebo něco od spoda, třeba nebo v nějakém zákrytu zvukovým, ale když přímo do hlavy si člověk pouští třeba mixturu, tak to opravdu teda je nesmírně náročná záležitost a vyžaduje to teda veliký soustředění, to je člověk jeden nerv, nějaký ladiči to řeší třeba tím, že si jí dávají špunty do uší, aby je to jako tak nějak na ně nepůsobilo, což teda já nedělám, že mi to nedělá dobře nějak, ale je to opravdu těžký, pak další problém třeba je vůbec i ten, kdo drží klávesy, protože to je totiž taky náročná práce držet klávesy při ladění, že ono to člověk ani nepřijde, ale ten nebožák tam sedí prostě hodiny sedí za hracím stolem a drží jeden tón a druhý a tak dále a musí to taky nějak ustát a opravdu to pro něj není nic lehkého. A já osobně už za celý leta jsem schopen pouze s jedním jediným člověkem tohle dělat, protože z něj nějak na mě nepřechází nějaký to nervózno. Já prostě vím, že on tam tak v pohodě sedí a drží ho ten tón prostě, jak je potřeba. A právě když to dělá někdo jiný, tak vyloženě na mě z něj přechází to, jak ho to nebaví, nebo jak to. A pak mě to celý úplně rozhodí a nejsem schopný se soustředit a konec. Je to opravdu zajímavý, ale takovýhle věci všechny hrajou roli. A ono něco jiné, třeba menší varhany, nebo pak už jenom takové přeladění, už jenom kosmetický, no tak když se dělá zásadní, třeba první ladění varhan, velký varhan, to je věc třeba 10 dní, nebo i tak, jo, to je opravdu jako náročná záležitost a soustředění od rána do večera, tak to musí všecko harmonovat, včetně teda toho, kdo drží klávesy, no.

To ladění vyžaduje opravdu jako naprostou koncentrovanost a tam stačí, když třeba ten nebožák, co drží klávesy, no omylem třeba šáhne ještě na tón vedle nebo na něco, tak to je jak rána do hlavy, protože jak je člověk opravdu takhle napružený, tak všechno vnímá naprosto úplně na nerv, že? A nejhorší je, když třeba přijdou báby uklíze do kostela a teď člověk jak tam lomozej a s vysavačem a to už do mě vyjede rapl, to prostě se neznám. A teď zase kolega pospíšil na to úplně ideální politik, ten je v tu ráno mě dovede sklidnit a je pokoj, že? To je nádhera. Někdy jsou taky krásné historky, máme už spolu, že opravdu spolu děláme leta letoucí a to bylo ve Feldafingu u Mnichova, kdy jsme prostě ladili a taky takhle prostě ladím soustředěný všecko. A nebo přijde do kostela kdo si a zase tam tak šoupe nohama a tak a já zase už napěněný, že já teď tam koukám a ona pospíšila právě mu říkám, ale tady nějaký Romelovo dědeček tady nás přišel prudit, vyhoď ho nebo něco a nebo se ze spoda ozve česky. Chlapci, zdravím vás, dobrý den, že a tak dále. No,

0: A pak se vyjevilo, že pán sice teda je v Německu, no ale českého původu, no. Ale nezlobil se, no. Pak právě ještě zase bylo k tomu taky pěkným, že je vesnice jménem Feldafing a vedle je městečko, které se jmenuje Peking, že jo, s přehlasovaným O. A teď ještě asi, jak jsem byl celý takový nějaký vydýřený bez celý té přírody, tak ten pán pak vyšel nahoru na kůr a zase chlapci, jak se máte a tak dále. A u nás v Pekingu taky máme nové varhany a teď zase já na ní zíral, jak vědě, jsem jako co to mele v Pekingu Čína, nebo co to, si úplně už jsem byl vedle, že jo, jako z toho, no. Tak to jsou taky někdy příhody, no.
1: V podání Marcela Frhechena zazní Tokáta Inge, Georga Mufata. Nahrávka byla pořízena v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně.

0: Ještě bych právě rád se zase vrátil ke zlaté koruně, protože postupem let samozřejmě jsem se setkával i s dalšími nástroji a bráma Štarka. A vyvrcholilo to snad tím, kdy se mi dostalo přímo do rukou jeho z dalších velkých děl, a to jsou Varany kláštera v Plasích. A tady se nabízí zajímavé srovnání tělesně dvou instrumentů, protože Varany v Plasích jsou o 9 let starší, čili rok 1688. A podle mě je to jedno z prvních velkých děl Abrahama Štarka. Tenkrát byl poměrně mladý kluk, to bylo asi 29 let, nebo nějak takhle, to by se dalo spočíst, ale to je jedno. A je tam vidět, jak úplně je to ještě jiný svět, jak vlastně ty Plaské Varany patří plně ještě do 17. století bez domyšlení hudebního. Je to naprosto ještě jiný svět, přitom je to jenom 9 let rozdílu. A i to řemeslo, je už přesně se tam vidět ta linie, kudy to jde, ale zase ve srovnání s tou korunou přeci jenom jsou tam vidět ještě určitý nešikovnosti, ale na jeho velikosti to neubírá, bo vlastně naopak, protože je zase obdivodný, jak on během těch 9 let, kam se vlastně dostal. Jo? Protože potom máme řadu varanářů, kteří jsou stejný 10 let, 20 let, 30 let, 50 let, furt stejný a ne-li horší, jo? Že vlastně tam vývoj žádný vidět není. Než to u toho Štarka, a takhle bych řekl, v současné době je to samozřejmě to samý, že to jako je běžný jev ve všech dobách a stoletích, ale prostě u toho Štarka je to takhle. Či on začínal velkolepě a velkoryse, protože ty Plaské Varany, to je úžasná věc. Ale nicméně s určitýma nešikovnostmi, který člověk ovšem vidí až teprve vlastně, když tam takhle detailně v ruce, když to stojí v kostele, bych se to taky nevšim. Ale potom dá se porovnat a je to tak. A v tom bych řekl opravdu ta velikost mistrova, že prostě pořád šel dál. Já ty varhany teď mám v dílně, já vidím opravdu krok po kroku, jak ten varhanář postupoval, jsou tam odkrytý místa, které nikdy vlastně nikdo nemůže vidět, protože to jsou různé zaklížené celky. Jinak tam jsme třeba objevili krásné nápisy staré, které vlastně jsou na leta letoucí skryty. To nikdo nikdy nemůže vidět, protože tam se třeba někdo si podepsal, pak se zaklížela věc a hotovo. Čili on se podpisoval s tím, že to Bůh ví kdo kdy tohle poselství najde. Ale na základě tohohle podrobného zkoumání věci a rozebrání do detailu pak je možno posoudit, no, je to tak.
1: Příběh restaurování varhan v Plasích by vydal na román. Varhanám hrozila zkáza, naštěstí se nakonec dostali do povolaných rukou. Ještě ve Šlajchově varhanářské dílně v Borovanech byla nahrána Berdova fantazie do Mire.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Antonio Vivaldi, druhá věta z koncertu pro sopraninovou zobcovou flétnu. Hraje Petr Holšlák. The Parley of Instruments je soubor, který ho doprovází.

Jednou z nejznámějších melodií Johannesa Brahmse je jeho ukolébavka, při níž usíná nejedno miminko, protože je nejčastější melodií hrajících hraček. Ve skutečnosti ona Wiegenlied, tedy ukolébavka, pochází z Brahmsova cyklu 5 písní pro hlas a klavír na slova známé sbírky Chlapců v kouzelný roh. Nám Brahmsovou ukolébavku zaspívá velká italská sopranistka, o níž Toscanini hovořil jako o andělském hlasu, Renata Tebaldi. Nový filharmonický orchestr vede Anton Guadagno.

Witold Lutoslavský je znám jako objevitel aleatoriky, ale jeho taneční preludia pro klarinet a orchestr z roku 1954 jsou ještě velmi tradiční. Hraje klarinetistka Sharon Kam a členové České filharmonie.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Přijměte pozvání do opery Wolfganga Amadea Mozarta, v níž na libreto Lorenza da Ponte zpracoval příběh o zkoušce stálosti či věrnosti žen, sester Dorabelli a Fior di Ligi. Ano, jde o komickou operu Così fan tutte, takové jsou všechny. Wolfgang Hildesheimer o ní řekl, v této nádherné hudbě je stále přítomna skrytá melancholie, která ji vyvolala v život a v níž se láska i výsměch lásce slučují v jedno. Nám zaspívá Ferrando, snoubenec Dorabelli, a to árii z prvního dějství U Naura Morosa, Vánek lásky. Když se ještě zdá, že dívky dvoření dvou Albánců, tedy jejich převlečených snoubenců, odolají. Nakonec nikoli a takové jsou prý všechny. Ferrandovu árii zpívá Alfredo Kraus, londýnský filharmonický orchestr vede Karl Böhm.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Na Majorce roku 1841 v době svého vášnivého až zničujícího vztahu se spisovatelkou George Sandovou zkomponoval Frédéric Chopin mimo jiné baladu číslo 3 a Zdur opus 47. Podle některých je inspirována básní Adama Mickiewicze Undína. O tom, že Chopinovy balady jsou všeobecně pokládány za mistrovské, ale zároveň nesmírně technicky náročné kusy, asi netřeba hovořit. Ony ale znějí jako nic, když je hrají skuteční mistři. V našem případě onu baladu Azdur pan Ivan Moravec.

A teď si navzdory realitě dopřejeme krásnou, radostnou, naděje plnou, totiž vánoční atmosféru. Prostředníkem nebude nikdo menší než barokní velikán Johann Sebastian Bach, jehož šestice kantát pro vánoční svátky patří jako Weihnachtsoratorium, vánoční oratorium, k nejvelkolepějším barokním kompozicím vůbec. Samozřejmě nebudeme poslouchat celé ty 3 hodiny oné Bachovy skvostné hudby. Vybereme si toliko jednu árii, známou tenorovou koloraturní árii, v ní se zpívá Ich will nur dir zu Ehren leben, chci jen tebe velebit. V našem případě zaspívá německý tenorista Peter Schreier, jehož doprovodí Staatskapelle Dresden.

Filmová hudba je určena k dokreslení atmosféry filmového příběhu, jeho textové a obrazové složky. Nesmí být příliš výrazná, komplikovaná a emotivně vypjatá, aby nepůsobila rušivě. Koncertní provádění filmové hudby jakožto autonomního hudebního díla je při vší oblibě u obecného publika neautentické a hodnotově matoucí.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Ferenc Liszt se zabýval mimo jiné i transkripcemi slavných skladeb pro klavír. Bývají to velmi virtuózní kusy. Toto je jeho úprava sboru Přadelen z Wagnerovy opery Bludný Holanďan. Hraje George Bolet.

D-dur, vaše tónina. Pavel Vranický, předehra k opeře Poštovní stanice. Komorní filharmonii Pardubice řídí Marek Štylec.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Rakouský barokní skladatel a výtečný houslista Johann Heinrich Schmelzer strávil prakticky celý svůj život ve službách habsburských panovníků. A pro nás je zajímavé i to, že když v roce 1680 zemřel, bylo to u nás v Praze. Císař se totiž tou dobou s rodinou uchýlil před morovou epidemií do Prahy. Schmelzer ho následoval a paradoxně za necelý rok moru v Praze podlehl sám. Je autorem množství působivé hudby. My si teď vybereme jeho sonátu secondua cinque pro instrumentální soubor, již hraje Muzika Antiqua Praha.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Ludwig van Beethoven, druhá věta ze sonáty pro klavír číslo 8 C moll opus 13 patetická, hraje Daniel Barenboim.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: Claudio Monteverdi Adoramus Te, duchovní moteto, zpívá Monteverdi Choir, řídí Sir John Eliot Gardiner.

Jandisma Zelenka a skladba Hypochondria, což je zřejmě předehra ke zdravému nemocnému. Hraje soubor Freiburger Barock Orchestra.

Symfonie číslo 45 Fis-moll Josefa Haydna je proslavená především finální větou, během níž hudebníci postupně odcházejí ze scény. Ale i první věta stojí za pozornost. Dílo vzniklo na podzim roku 1772 v Haydnově první vrcholné tvůrčí etapě, a to v období stylu Sturm und Drang, bouře a vzdor. Tohle německé myšlenkové preromantické hnutí v literatuře spojené s Goethem a Schillerem, kladoucí důraz na emocionalitu, se do hudby promítlo jakýmsi citelným neklidem a emočním vypětím. Typické jsou synkopy, tremola ve smyčcích, dynamické zvraty, melodické skoky i odvážnější harmonie. A to vše najdeme i u Haydna, dokonce hned od prvních taktů. Ukáže nám to Akademie staré hudby s Christopherem Hogwoodem.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Jméno Isaac Albéniz bude navždy vepsáno zlatým písmem do dějin španělské hudby a kultury. Tento impresario, dirigent, klavírista a skladatel, žijící v letech 1860 až 1909, se stal prvním autorem po stovkách let od Tomase Luise da Victoria, jenž si získal mezinárodní věhlas. Ať mluvíme o operách Pepita Jiménez a Merlin, nebo orchestrální hudbě, nebo klavírních svitách Iberia a španělská svita, španělské rytmy a idiomy jsou všudy přítomné a nesmírně efektní. My nahlédneme do Albénizovy španělské svity v úpravě pro kytaru a zahraje nám Vladimír Mikulka.

Giovanni Pierluigi da Palestrina kladl ve své tvorbě důraz na srozumitelnost duchovního textu, která se ve složité renesanční polyfonii často ztrácela. Žalm Exultate Deo zpívá sbor Westminsterské katedrály.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Wolfgang Amadeus Mozart, druhá věta Larghetto z koncertu pro klavír a orchestr číslo 26 D-dur, Kechlův seznam 537. Hraje Jené Jandó a orchestr Concertus Hungaricus.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Antonio Salieri, symfonia z divadelního divertimenta. Prague Symphonia Orchestra diriguje Christian Benda.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Felix Mendelssohn Bartholdy psal pro své přátele krátké, relativně snadné sborové kusy, určené pro nácvik a provedení v přírodě. To byla obvyklá kratochvíle kulturních měšťanů v 19. století. Poslechneme si tři takové kusy, zpívá Netherlands Chamber Choir.

Francouzskému hudebnímu baroku díky neutuchající přízni francouzského krále dlouho vládl Jean-Baptiste Lully. A dokonce ještě téměř půl století po jeho smrti se všechny francouzské opery komponovaly ve stylu velkého Lillyho. Ovšem, pak nastoupil Jean-Philippe Rameau a francouzská opera měla nového krále. A přitom svou první operu složil Rameau až ve svých 50 letech. Ta, do níž vstoupíme v zápětí, se jmenuje Les Indes Galantes, což se do češtiny překládá jako galantní Indové nebo také záletné Indky. Ovšem, žádný Ind v opeře nevystupuje. Jsou zde jiní exotičtí obyvatelé, třeba Indiáni. Už název ale evokuje různé exotické motivy, které Rameau efektně hudebně zpracovává tak, jak mělo tehdejší publikum, včetně dvorského a královského, v oblibě. My si poslechneme árii Zimy, dcery indiánského náčelníka, Régnez plaisir et jeu, vládněte radosti a hry. Zpívá Patricia Petitbon, hrají Le Folie Françoise, řídí Patrick Cohen-Aquin.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Je to hudba Samuela Barbera, zajímavého amerického skladatele 20. století, který sice napsal zdánlivě nízký počet opusů, 50, ale výrazně jimi zasáhl do všech oborů, včetně opery, a ukázal v nich svůj osobitý, přirozeně lirický, takřka romantický jazyk, který nepodléhal žádným vývojovým trendům, ale uchoval si vstřícnost k uchu posluchačově. Dodnes se dává Barberova opera Vanessa. Hojně se hraje jeho adagio pro smyčce, houslový koncert. A my si poslechneme kancónu, psanou původně jako elegii pro flétnu a klavír. Záhy v roce 1961 ji Barber upravil pro housle a klavír a právě tak nám ji zahrají Gil Shehem a André Previn.

Programní hudba, na rozdíl od hudby absolutní, líčí nějaký mimohudební výjev, třeba tok řeky od pramene k ústí nebo jízdu lokomotivy. Typickým prostředkem takové hudby jsou zvukové nápodoby, třeba dusotu kopyt, hřmění či bublajících potůčků. Programní hudba byla oblíbená v baroku, vrátila se uprostřed romantismu. Bedřich Smetana, Vltava, symfonická báseň z cyklu Má vlast. Českou filharmonii řídí Václav Smetáček.

0: To byla Vltava, druhá část ze Smetanova cyklu Má vlast. Českou filharmonii řídil Václav Smetáček.
1: Následuje madrigál frankoblámského skladatele Jeana Guillota, který celý život prožil v 16. století a většinu z něj, více než 25 let, strávil v dnes belgickém městě Liège, Lutych, kde byl uznávanou autoritou hudebního a vůbec kulturního života. My si z díla Jeana Guillota poslechneme půvabný francouzský madrigál Je suis amoureux d'une fille, jsem zamilován do jedné dívky. Zpívá soubor Cinquecento.

Così fan tutte, ossia la scuola degli amati. Takové jsou všechny, aneb škola milenců. Opera buffa Wolfganga Amadea Mozarta na libreto osvědčeného spolupracovníka Lorenza da Ponte. Ten měl prý zpracovat jakousi velikou vídeňskou milostnou aféru, která měla pobavit dokonce samotného císaře Josefa II. Ve zkoušce věrnosti sice dvě sestry, Dorabella a Fiordi Ligi, nakonec neobstojí, takže se může v závěru opery konstatovat, že takové jsou všechny. Ale i tak je konec šťastný, dívky se svými mládenci usmíří. Déle než Dorabella odolává svodům lásky Fiordi Ligi, která také v prvním dějství zpívá árii Come Scoglio, jako skála stůjme pevně. Lucia Pop a Mnichovský rozhlasový orchestr řídí Leonard Slatkin.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Hluboko do historie, až do první půle 16. století, se nyní vydáme s hudbou Pierra Attegnanta, zajímavého skladatele, ale hlavně slavného francouzského a přímo pařížského hudebního vydavatele, který tiskl skladby své i svých současníků, včetně asi 1500 šansonů různých mistrů té doby v 630 sbírkách. Tiskl ale také mše, moteta nebo loutnové skladby. A je mu připisována i jedna velmi slavná francouzská píseň, Tourdillon, u nás známá jako Batalion. Attegnanův Tourdillon ve verzi pro sólovou loutnu zahraje Andráš Keček.

Jean-Baptiste Lully se narodil v rodině italského mlynáře a po svém příchodu do Francie se díky přízni krále slunce a neuvěřitelně strmému vzestupu stal nejmocnějším mužem francouzské hudby a nejvlivnějším skladatelem francouzských dějin. Téměř čtvrt století měl takřka absolutní kontrolu nad hudebním životem Francie, včetně baletu, opery, hudby pro divadlo. Asi nejméně se Lily spojuje s duchovní hudbou a přesto i v ní najdeme pozoruhodná díla. Lily například zkomponoval toto nádherné moteto pro tři sopránové hlasy a instrumentální doprovod na text Regina Celi Letare, raduj se, královno nebeská. Les Arts Florissants vede William Christie.

Říká se, že jeden z nástrojů nejnáročnějších v ovládnutí je lesní roh. Velmi citlivá musí být práce s dechem a s nátiskem. A což teprve mají-li se sladit dva lesní rohy. A o třech raději ani nemluvit. Tak si to raději poslechněme. Jak je to krásné, když to někdo umí, jako pánové Zdeněk a Bedřich Tylšarové a Zdeněk Divoký. Toto je část Stria pro tři lesní rohy, opus 82 českého mistra klasicismu a mistra kompozic pro dechy Antonína Reichy.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Dmitrij Šostakovič, hudba k animovanému filmu Malá hloupá myš. Royal Concertgebouw Orchestra řídí Richardo Šaji.

Kadence je část koncertantní skladby, kdy se orchestr odmlčí a solista hraje poměrně dlouhou dobu sám. V kadenci se vrací k hlavním tématům skladby a virtuózně je rozvíjí. Původně byly kadence improvizované solistou. Pokud se nezachoval jejich zápis, dokomponovali je dodatečně jiní skladatelé. Třeba Smetana napsal kadenci k Beethovenovu třetímu klavírnímu koncertu. Jan Václav Hugo Voříšek, mše B-dur a část Benediktus. Pražský komorní sbor a virtuozity Praha řídí Václav Neumann.

Lukáš Vondráček patří k našim nejúspěšnějším hudebním umělcům v celosvětovém měřítku. Poslechneme si jeho virtuózní interpretaci třetí věty klavírního koncertu číslo 4 Sergeje Rachmaninova. FOK řídí Tomáš Brauner.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Ve vysílání stanice je s vámi v tuto dobu autor výběru hudby Rafael Brom. Pro následující čas nabízím skladbu od vídeňského komponisty klasicismu Karla Černého. Bude to velká koncertantní serenáda opus 126 pro anglický roh, klarinet, fagot, lesní roh, dvoje housle, violu, violončelo, kontrabas a klavír. Hrají Claudius Tansky, klavír a konzorcium Classicum.

To byla velká koncertantní serenáda opus 126 pro anglický roh, klarinet, fagot, lesní roh, dvojhousle, violu, violončelo, kontrabas a klavír od Karla Černého. Hráli Claudio Stansky, klavír, a soubor Consortium Classicum. Příjemné sledání Angenehmes Wiederau, to je titul světské kantáty pro sóla, sbor a orchestr od Johanna Sebastiana Bacha v katalogu jeho skladeb číslo 30a. Interpreti jsou Christian Elze, soprán, Ingeborg Dans, alt, Markus Ullmann, tenor, Andreas Schmidt, basbariton, a zpívají dále Gechinger Kantorei Stuttgart. Hraje Bach Collegium Stuttgart. Řídí Helmut Rilling.

0: Tak to byla světská kantáta pro sóla, sbor a orchestr od Johanna Sebastiana Bacha s titulem Příjemné skladání, Angenehmes Wiedrau, v katalogu jeho skladeb číslo 30 a zpívali Christiane Elze, soprán, Ingeborg Dans, alt, Markus Ullmann, tenor, Andreas Schmidt, basbariton a Gechinger Kantorei Stuttgart. Hrál soubor Bach Collegium Stuttgart, řídil Helmut Rilling.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Pro dalších necelých 50 minut jsem vybral cyklus skladeb pro klavír od Petra Iliše Čajkovského s názvem Roční doby, opus 37a, který vznikl z podnětu Nikolaje Matvějeviče Bernarda, redaktora petrohradského hudebního časopisu Novelist. Roční doby hraje klavíristka Valentina Lisica.

Klavíristka Valentina Lisica hrála cyklus skladeb pro klavír s názvem Roční doby, opus 37a Petra Iljiče Čajkovského. A následuje symfonická skladba Otorina Respighiho Vitrážová okna kostela, Vetrá tedy Chiesa. Čtyři symfonické imprese mají názvy Útěk do Egypta, Archanděl svatý Michal, Ranní pobožnost svaté Kláry a svatý Řehoř Veliký. Hraje Královská filharmonie města Liež, řídí John Nešling.

0: Královská filharmonie města Liež, dirigent John Nashley, hrála 4 symfonické imprese Vitrážová okna kostela. V originále Vetrate di Chiesa od Ottorina Respighiho. Jejich názvy jsou Útěk do Egypta, Archanděl svatý Michael, Raní pobožnost svaté Kláry a svatý Řehoř Veliký.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Dalším autorem ve vysílání stanice je Josef Haydn. Ze 6 skladeb označených jako sluneční kvartety, opus 20, zazní smyčcový kvartet číslo 3, G-moll, podle Hobokenova katalogu skupina 3 číslo 33. Hraje Hagenovo smyčcové kvarteto.

To byl smyčcový kvartet G-moll opus 20 číslo 3 Josefa Haydna podle Hobokenova katalogu skupina 3 číslo 33. Hrálo Hagenovo smyčcové kvarteto. Program stanice pokračuje jednou ze symfonií Gustava Mahlera. Je to symfonie číslo 4 G-dur se sólovým sopránem na slova lidové poezie ze sbírky Chlapcův kouzelný roh, Des Knaben Wunderhorn. Zpívá Chen Rui, soprán, hraje Česká filharmonie, kterou řídí Semjon Byčkov.

0: To byla symfonie číslo 4 G-dur se sopránovým sólem na slova lidové poezie ze sbírky Chlapců v kouzelný roh, Des Knaben Wunderhorn, od Gustava Mahlera. Zpívala Chen Rui, soprán, hrála Česká filharmonie pod vedením Semjona Byčkova.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncertní přehlídku, kterou do vysílání stanice připravil Rafael Brom, uzavře skladba pro kytaru Grand Potpourri, číslo 3, opus 31, Maura Giulianiho. Hraje Marco Tamayo.

České radiokomunikace. Infrastruktura pro digitální Česko. Propojujeme datová centra, konektivitu, umělou inteligenci i svět televizního a rozhlasového vysílání. České radiokomunikace. Partner Prý Bohemia Radio 2026.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vysílání stanice bude pokračovat hudbou Josefa Haydna. Bude to divertimento C-dur pro flétnu, hoboj, fagot, dvoje housle, violončelo a kontrabos s podtitulem Der Geburtstag, narozeniny. V Hobokanově katalogu oddíl 2. číslo 11. Hraje soubor Divertimento Salzburg.

To bylo Divertimento C-dur pro flétnu, hoboj, fagot, dvoje housle, violončelo a kontrabas s podtitulem Der Geburtstag, narozeniny, od Josefa Haydna. V katalogu jeho skladeb Hoboken oddíl 2. číslo 11. Hrál soubor Divertimento Salzburg. Ve vysílání je s vámi Rafael Brom. Další skladba je dílem benátského matadora Tomasa Albinoniho. Z jeho dochovaných partitur uvádíme koncert pro hoboj, smyčcový orchestr a basokontinuo D-moll, opus 9. číslo 2 z cyklu Koncerty a Cinque. Hrají Heinz Horigl, hoboj, Maria Teresa Garatti, čembalo a soubor i muzici di Roma.

Tak to byl koncert pro hoboj, smyčcový orchestr a basso continuo d moll, opus 9, číslo 2, cyklu Concerti a Cinque od Tomasa Giovanniho Albinoniho. Hráli Heinz Holliger, hoboj, Maria Teresa Garatti, čembalo a soubor i muziči di Roma. A následuje kompletní soubor 21 uherských tanců Johannesa Brahmse. Původní instrumentaci pro dva klavíry upravil pro housle a klavír Josef Joachim. Hraje lotyšské sesterské duo Bajba a Lauma Skride.

0: Bajba skryde housle a lauma skryde klavír, sesterské duo z lotyšské Rigy, hráli 21 uherských tanců Johannesa Brahmse, úpravě Josefa Joachima.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ve vysílání stanice uvádíme dále lyrickou operu Les Florissants, kvetoucí umění, o předehře a pěti scénách. Autor, francouzský komponista Marc-Antoine Charpentier, ji napsal za vlády krále slunce Ludvíka XIV. V roce 1685. Zápletkou je spor mezi postavami míru a sváru a na jedné straně bojiště stojí reprezentace umění, hudba, poezie, malba, architektura a na druhé straně skupina válečníků. Po krátké bitce získává svár a jeho fúrie převahu a mír volá na pomoc Jupitera. Svár a jeho družina jsou zahnáni zpět do podsvětí, krupobytím blesků a na zemi opět zavládne mír. Účinkují Jill Feldman, soprán, hudba. Anés Melon, soprán, poezie. Catherine Dizot, soprán, malba. Guillemet Lorán, mezzosoprán, architektura. Dominic Wyss, alt, svár. Philip Cantor, bariton, mír. Gregory Reinhardt, bas, válečník. Sbor a instrumentální soubor Les Florissants. Řídí William Christie.

To byla lyrická opera Les Florissants, kvetoucí umění, o předehře a pěti scénách, jejíž autorem je Marc-Antoine Charpentier. Účinkovali Jill Feldman, soprán, hudba. Agnes Melon, soprán, poezie. Catherine Dissot, soprán, malba. Guillemette Lorrain, mezzosoprán, architektura. Dominique Wyss, alt, svár. Philip Cantor, bariton, mír. Gregory Reinhardt, bas, válečník. Sbor a instrumentální soubor Les Florissants. Řídil William Christie. A další skladbou programu bude kvintet pro kytaru, dvoje housle, violu a violončelo. Číslo 9 C-dur Luigio Boccheriniho s podtitulem La Ritirata di Madrid. Ústup z Madridu. Podle Gerardova katalogu číslo 453. Hrají Pepe Romero, kytara a Akademie svatého Martina v Polích.

0: Famózní Pepe Romero spolu s Akademií svatého Martina v Polích hráli kvintet pro kytaru, dvoje housle, violu a violončelo, číslo 9 C-dur Luigiho Boccheriniho s podtitulem Ústup z Madridu.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Posloucháte program, který připravil Rafael Brom, a další skladbou bude známá americká suita pro orchestr A-dur opus 98b Antonína Dvořáka. Hraje Česká filharmonie, řídí Václav Neumann.

Česká filharmonie řídil Václav Neumann, hrála suitu pro orchestr a dur opus 98b americkou Antonína Dvořáka. A následuje hudba k opeře Figarova svatba od Wolfganga Amadea Mozarta Kechel 492 v úpravě pro dechový soubor od Jana Nepomuka Venta. Hraje Collegium Musicum Pragense umělecký vedoucí František Weinar.

0: Soubor Collegium Musicum Pragense, umělecky vedoucí František Weinar, hrál výběr z hudby k opeře Figarova svatba Wolfganga Amada Mozarta ve verzi Jana Nepomuka Venta pro dechové nástroje.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Program stanice dále uvádí sonátu pro housle a čembalo G-dur od Jiřího Antonína Bendy. Je to část ze sbírky různých klavírních a zpěvních skladeb pro zkušené a neskušené hráče, psaná v letech 1780 až 87. Hrají Edita Keglerová čembalo a Helena Zemanová housle.

Program, který pro stanici Český rozhlas D-dur připravil Rafael Brom, uzavřela pro tuto chvíli sonáta pro housle a čembalo G-dur od Jiřího Antonína Bendy, která patří do sbírky různých klavírních a zpěvních skladeb pro neskušené a zkušené hráče, psaná v letech 1780 až 87. Hráli Edita Keglerová, čembalo, a Helena Zemanová, housle.

České radiokomunikace. Infrastruktura pro digitální Česko. Propojujeme datová centra, konektivitu, umělou inteligenci i svět televizního a rozhlasového vysílání. České radiokomunikace. Partner Prý Bohemia Radio 2026.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Johann Sebastian Bach a R z jeho orchestrální svity číslo 3 hraje The English Concert.

Hrají nám zde vynikající solisté i orchestry, zpívají přední pěvci a nyní si společně připomeneme také sborové a sbormistrovské mistrovství, totiž jednu z největších osobností českého sborového zpívání Pavla Kýna. Byl to člověk s dokonalým sluchem a smyslem pro stavbu kompozice, pro artikulaci, pro výraz, nepřekonatelný interpret sborových děl romantického a soudobého repertoáru, jehož školou prý prošli téměř všichni významní členové pražských sborů. Sbor, nesoucí jméno Kýn, jako slavný dětský pěvecký sbor založený jeho otcem, postavil Pavel Kýn jako smíšený v roce 1959 a seznam nahrávek, jež pořídil, děl, jež premiéroval, nebo třeba filmů, jejichž soundtracky stojí na jeho zvuku, je neuvěřitelně dlouhý. My si teď Pavla Kýna a jeho Kýnův smíšený sbor poslechneme v Janáčkově verzi jednoho z Dvořákových moravských dvojzpěvů A já ti uplynu, u klavíru Stanislav Boguňa.

červnu roku 1945 měla v Londýně premiéru opera 32-letého britského skladatele Benjamina Britna Peter Grimes a přinesla mu světovou slávu. První Britnova opera má v hlavní roli antihrdinu. Grimes je násilník, který chce zbohatnout, ale má i svou romantickou stránku. Srozumitelná struktura díla v duchu stravinského neoklasicismu, impresivní orchestrální mezihry, silný příběh, to vše nadchlo kritiky i publikum a obliba Petra Grimese trvá dodnes. My si poslechneme slavné orchestrální interludium, bouři z prvního dějství, a to z nahrávky Londýnského symfonického orchestru a zařízení Andrého Previna.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Josef Haydn, árie z opery L'Isolda di Zabiata, tedy Opuštěný ostrov, zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

Modulace je plynulá změna tóniny, tak říkajíc za chodu. Skladba se otevře, dejme tomu v C-dur, po několika taktech začne modulovat a pokračuje třeba v F-dur. Většinou se nakonec pomocí dalších modulací vrátí do původní tóniny. Kdyby hudba nemodulovala, začala by být po chvíli stereotypní, statická. Modulace se používá jako prostředek hudebního pohybu, vývoje, harmonického klidu, střídaného napětím. César Franck, symfonie D-moll a její třetí finální věta. Českou filharmonii řídí Sir John Barbioli.

Philip Glass a svita z hudby k filmu Drákula z roku 1931 pro smyčcové kvarteto. Hraje Carducci String Quartet.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus, samá hudba.
1: Ludwig van Beethoven, čtvrtá věta z kvartetu číslo 9. Hraje Rafael Quartet.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Domenico Scarlatti, sonáta číslo 209 v legitimní úpravě pro dvě kytary. Hraje Matěj Fremel a Patrik Vacík.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Svůj klavírní koncert číslo 20 D-moll hrál sám Wolfgang Amadeus Mozart jako solista ve Vídni v roce 1785. Pár dní po koncertě psal tou dobou ve Vídni pobývající Mozartův otec Leopold dopis své dceři Nannerl o Wolfgangově úspěchu. Velkým obdivovatelem díla byl i Ludwig van Beethoven a on, stejně jako další autoři, k němu zkomponovali kadence. Pro zajímavost, toto je první ze dvou skladatelových klavírních koncertů v molové tónině. Volná věta, romance, je ovšem v B-dur a je nádherná, jak uslyšíme v podání Melvilla Tana a London Classical Players.

Před námi jeden z úchvatných madrigalů italského šlechtice, vzdělance a hudebního nadšence Carla Gesualda da Venosa, který se narodil kolem roku 1560 a zemřel v roce 1613. Osamocen na svém zámku, kam se uchýlil po vraždě své manželky a jejího milence. I Gesualdo byl mezi podezřelými a dodnes se přesně neví, jak to tenkrát bylo. Dodnes ale můžeme obdivovat na tu dobu moderní hudební myšlení Gesualdovo. Odvážné harmonie a disonance, chromatické postupy, dramatičnost jeho madrigalů, které vyšly v několika knihách. Tento Lang vische Alfin je mi tak, jak tomu, kdo ochabuje tváří v tvář smrti, když nemohu být s vámi, zaspívá soubor Concerto Italiano.

Svět dnes žasne, jak je možné, že mistr takových kvalit, jakým byl Jan Dismas Zelenka, jen o 6 let starší současník velkého Bacha, byl tak dlouho opomíjen a teprve ve druhé polovině 20. století se objevil a zazářil jako klenot koncertních programů, především těch s duchovní hudbou. Té se v Drážďanech působící skladatel a kontrabasista věnoval především. Z instrumentální hudby je to jen několik opusů, z nichž navíc většina vznikla ve spěchu, jak sám Zelenka napsal, totiž během korunovačních slavností Karla VI. V Praze v roce 1723. Vedle Zelenkovy monumentální hudby k alegorické hře o svatém Václavu jsou to menší kusy pro malé ansámbly a přesto je v nich skryto neskutečné Zelenkovo mistrovství, vždycky překvapující harmonie, melodické bohatství, kontrapunktické umění i barevná instrumentace. Toto je jedna z těch skladeb, uvertýra pro 7 koncertantních nástrojů. První věta a s ní Kamerata Bern.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Jako vítané osvěžení bude, věříme, v příštích chvílích na D-dur zvuk královského nástroje, varhan. A také zvonohry. A ne tak ledasjaké. Westminsterská zvonohra je totiž skladba francouzského mistra konce 19. a první půle 20. století Louise Vierna, v níž zpracoval melodii, kterou skutečně hrávaly zvonky starých hodin westminsterského opatství. Skvělý britský varhaník Simon Preston navíc bude hrát na tamní varhany. Westminsterská zvonohra.

Do třetího dějství Pučínyho překrásné opery Toska z roku 1900 se teď podíváme s vynikajícím Lučánem Pavarotim. Malíř Cavaradossi, milující Tosku, je odsouzen k smrti a před popravou vězněn v římském andělském hradě zpívá Luce van le stelle a hvězdy zářily. Vzpomíná na první setkání se zpěvačkou Toskou a lituje, že musí zemřít, když ještě nikdy nemiloval život tak jako nyní. Jedna z nejoblíbenějších tenorových árií světového operního repertoáru, Luciano Pavarotti, Národní filharmonický orchestr a Nicola Rešíňo v jeho čele.

Johann Josef Fuchs, Pochod ze serenády pro dva hoboje, fagot, dvě klariny, dvoje housle, violu a basso continuo, Concertus musicus Wien řídí Nikolaus Harnoncourt.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Když byl irský klavírní virtuos John Field se svým učitelem Muciem Clementim na návštěvě v Petrohradu, tak se do Ruska zamiloval, že se rozhodl tam zůstat. Právě zde pak Field vyvinul svůj osobitý styl klavírní hry a vložil jí do zcela nové formy nocturna. Dodnes je mu připisován vynález nocturna. Sám Field jich napsal 18, toto je nocturno číslo 2, C-moll, hraje Benjamin Frith.

Johann Sebastian Bach, árie z kantáty číslo 1. Erfüllet ihr himmlischen göttischen Flammen. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

Rondo je forma, v níž se hudba několikanásobně vrací k hlavnímu tématu a střídá ho s dalšími hudebními myšlenkami. Téma tedy působí jako jakýsi refrén. Hra s posluchačem spočívá v tom, že skladatel návraty hlavního tématu různě oddaluje či zkracuje a tak uspokojuje či napíná naše očekávání. Rondo často najdeme v závěrečných větách sonát, symfonií nebo jako samostatnou skladbu. Wolfgang Amadeus Mozart, Rondo z koncertu pro lesní roh a orchestr číslo 3 S-dur. Hrají Petr Miloš a muzici de Praga.

Schumann skladatelsky zasáhl do mnoha žánrů, ale za těžiště jeho tvorby jsou považovány tvorba klavírní a písňová. A propo, když jedno hudební vydavatelství nechalo natočit komplet všech písní Roberta Schumanna, zaplnilo 10 kompaktních disků a došlo ke stopáži 734 minut a 44 vteřin. My si dopřejeme jen několik minut. Píseň Mignon, kterou zaspívá Lucia Pop, za klavírního doprovodu Jeffreyho Parsonse.

Antonio Vivaldi, první věta z koncertu pro čtvery housle, violončelo, smyčce a basso continuo, H-moll. Hrají peterburští solisté, řídí Michael Gantwark.

Teď bude znít vyzvání k tanci brilantní rondo pro orchestr Karla Maria von Webera, instrumentované Hectorem Berliozem. Berlínské filharmoniky řídí Herbert von Karajan.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Bellini, Rossini, Donizetti. Strojice autorů italského bel canta a oper, v nichž tento krásný zpěv klenutých melodií a koloraturních árií obdivovali posluchači celé Evropy, vybíráme teď Gaetana Donizettiho, autora 550 děl, z toho 65 oper, a to se dožil pouhých 51 let. Dodnes světová divadla inscenují jeho Marii Stuartovnu, Lucii z Lammermooru, v níž je slavná scéna Lucína šílenství. Dodnes také baví jeho komická opera Nápoj lásky. A my si připomeneme Dona Pasquála. Velmi zamotaný příběh intrikáře Dona Pasquála, mladé vdovy Noriny, Pasquálova do Noriny zamilovaného synovce Ernesta. Jako každá bufa má i tato šťastný konec. Uslyšíme duet zamilovaného páru

Byl to první neitalský dvorní kapelník na císařském dvoře ve Vídni. Nejslavnější houslista své epochy. Zakladatel toho, čemu dnes říkáme jihoněmecká houslová škola. A narodil se kolem roku 1620 a zemřel v roce 1680 v Praze, kde podlehl moru. A je to Johann Heinrich Schmelzer, z jehož tvorby teď vybíráme sonátu cum tubis in pleno pro instrumentální soubor, jímž je v našem případě muzika Florea s Markem Štrinclem.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Legenda jménem Leonard Bernstein, gigant pódia, jedna z nejzářivějších amerických hvězd 20. století, popularizátor klasické hudby skrze desítky pořadů s New Yorkskou filharmonií a tak dále. Bernstein úspěšně zasáhl do řady oblastí, nás teď ale samozřejmě zajímá jako veleúspěšný skladatel a velmi všestranný skladatel, schopný psát lecos. Od výtečných muzikálů pro Broadway, jako On the Town v roce 1944, kde zazářil mladý Frank Sinatra, až k tak závažným dílům, jako jsou třeba jeho tři symfonie nebo Chichesterské žalmy. Kompletní vydání nahrávek Bernsteinových skladeb naplnilo 26 CDček a 3 DVD. Na jednom z nich je i opereta Trouble in Tahiti o neúspěšném manželství Sema a Diny. Nahlédněme se sopranistkou Louise Eideken a dalšími soulisty s Vídeňským symfonickým orchestrem ORF a Leonardem Bernsteinem.

Karl Philipp Emanuel Bach byl nejtalentovanější z Bachových synů. Patřil k těm, kteří se zasloužili o vznik nového hudebního stylu, klasicismu, aniž by zcela zavrhnul otcovu polyfonii. Toto je úvodní sbor z jeho Markových paší pod taktovkou Helmuta Rillinga.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Vítězslav Novák napsal kromě slavné slovácké svity také velkolepou jihočeskou svitu. Z níž si poslechneme Pochod táborů a epilog. Moravskou filharmonii Olomouc řídí Marek Štylec.

Nyní malé pozvání do prvních desetiletí 16. století, v nichž tvořil vlámský skladatel Adrian Willaert, který svou pouť po významných kulturních centrech své doby, Paříži, Římě nebo třeba Ferraře, zakončil prestižním postem Regenschoriho benátského chrámu svatého Marka. Z poměrně rozsáhlého hudebního odkazu Adriana Willaerta vybíráme Richard Carr 4 pro instrumentální soubor, a to ve špičkové nahrávce katalánského souboru gambisty Jordiho Savala Esperion 20.

O osudech Josefa Myslivečka byl natočen podařený film. Jeho působení v Itálii na přelomu baroka a klasicismu bylo velmi úspěšné. Mysliveček byl opravdu slavný, někdy i zbožňovaný. Psal opery a oratoria s extrémními nároky na pěvce. Toto je árie krále Lycida z opery Olympiáde na Metastáziovo libretto, kterou zpívá proslulý kontratenorista Filip Jarusky.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Giovanni Gabrieli byl Benátčan z přelomu renesance a baroka. Jeho jubiláte Deo provede sbor Westminsterské katedrály.

Basso continuo je skupina nástrojů v rámci barokního ansámblu, která se stará o basovou linku a současně o harmonický základ skladby. Nástrojové obsazení je variabilní, ale typicky jde o violončelo a kontrabas spolu s čembalem nebo malými varhanami. Basso continuo je tedy harmonický a také rytmický fundament pro práci melodických nástrojů nebo zpěvních hlasů. Lantmann, což je čtvrtá část z vodní hudby D-dur, svita číslo 2 Georga Friedricha Händla, Akademii staré hudby řídí Christopher Hogwood.

teď prostor pro dvě dámy v maličkosti jednoho zajímavého českého skladatele, jehož nepočetné tvorbě se krásně projevuje postupný přechod od klasicistního k romantickému jazyku. Zkrátka, sopranistka Martina Janková a Barbara Maria Willi na kladívkový klavír uvádějí píseň Líbe, láska od Jana Václava Huga Voříška.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Leo Šanáček, Síček neodletěl, z cyklu Po zarostlém chodníčku. Hraje Jan Jiraský.

A přicházíme do opery, poslechněme si oblíbenou kavatínu Figara z prvního dějství Mozartovy opery Figarova svatba. Opery, kterou na rozdíl od Vídně Praha okamžitě ocenila. Se vuol ballare, signor Contino, chcete-li tančit, pane, já vám budu hrát na kytaru, anebo ve verších, jak se zpívalo v českém překladu opery, liboli pánu v kole se točit, může si skočit, chci rád mu hrát, bude-li skákat, budu mu hrát. V italském originále teď onu cavatínu zaspívá americký basista Samuel Remy, hraje londýnský filharmonický orchestr a diriguje George Scholty.

Programní hudba, na rozdíl od hudby absolutní, líčí nějaký mimohudební výjev, třeba tok řeky od pramene k ústí nebo jízdu lokomotivy. Typickým prostředkem takové hudby jsou zvukové nápodoby, třeba dusotu kopyt, hřmění či bublajících potůčků. Programní hudba byla oblíbená v baroku, vrátila se uprostřed romantismu. Bedřich Smetana, první věta ze smyčcového kvartetu číslo 1 e-moll. Hraje Panochovo kvarteto.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Chorální předehra Chvalme Krista z Bachovy varhanní knížky byla hrána na rejstřík, který se jmenuje Quintadena. Podle Vladimíra Šlajcha patří právě intonování Quintadeny k tomu nejnáročnějšímu, co varhanáře potká.
1: Pro laika někdy není jasný rozdíl, co znamená intonace, co znamená ladění. Intonace to je buď, když mám novou píšťalu, syrovou píšťalu z výroby, což je případ nových varhan, tak ta píšťala samozřejmě nehraje, ta píšťala je němá, je to prostě kus mrtvého plechu, materie, že? A teď se jí musí dát život, čili to znamená, musí se jí dát barvatón, nasazení, síla a tak dále, ale to je věc, která se dělá, to je zase třeba takzvaná předintonace, to ještě ani není třeba v nástroji, to dostanu novou píšťalu do ruky, tak si jenom zhruba připravím, ale potom ve varhanách už opravdu se pracuje tímhle způsobem, musí se jí opravdu dát barva, co potřebuje, síla, a různé ještě takovéhle pak fajnovosti okolo. Teď jsou to vztahy mezi jednotlivými píšťalami. Samozřejmě ta píšťala tam nestojí sama, těch píšťal jsou tam stovky. Takže opravdu to musí jedno s druhým všechno v určitých poměrech a vyvážení. A to je v podstatě intonace. Intonace musí samozřejmě odpovídat i akustice prostoru, těch faktorů, na které člověk musí dbát, je plno. Ladění pak je už věc druhá, to laděním se dává každé píšťale, která už je naintonovaná, či která už zní, jak má, tak pak si dává ta přesná výška tónu, co je potřeba, to už je ladění. Intonace u starých varhan, to je zase kapitola sama pro sebe, protože tam vlastně by člověk neměl až příliš zasahovat do původního stavu nebo do takzvané původní intonace píšťaly. Ale záleží pak strašně na subjektivním přístupu a už to vyžaduje velké a rozsáhlé zkušenosti a určitou kázeň a jedno s druhým, prostě je to velmi složitý už potom, ale v zásadě samozřejmě intonace při restaurování se dělá taky, většinou se tam ovšem jedná už spíš jako o korekce určitě, že tam vlastně člověk příliš nezasahuje do té základní koncepce, pokud nějaká samozřejmě zbyla z toho starého, protože někdy to bývá i tak, že vlastně ty varhany staré jsou natolik už třeba nějak přestavený nebo už vlastně zvukově teda změněný, že člověk nakonec musí tu původní intonaci rekonstruovat, což je jeden z nejnáročnějších úkolů pro intonéra a pro varhanáře.
0: Musím varhanáře Vladimíra Šlajcha chytit za slovo. Lze vůbec najít původní intonaci varhaních píšťal, jestliže prošly rukama mnoha dalších varhanářů?
1: To už se pohybujeme v hrozně vágních rovinách, protože to je vlastně původní intonace. Já zase podle mýho názoru si myslím, že i tyhle ty veškeré nástroje historické, co známe, museli zákonitě znít v podstatě jinak v době svého vzniku, protože na tu píšťalu už jako na materiál působí během let nesmírně mnoho vlivů. Změny materiálu, teď už jenom třeba tím, že probíhá vzduch s nějakým prachem skrz to jádro, tak se tam taky něco mění. Určitě tam nějaké změny jsou, takže těžko taky říct původní, nepůvodní, jako kdyby to měl člověk brát tímhle způsobem. Na druhou stranu už si myslím, že tam se dotkneme teď zase takové zásadní otázky, že jde ani ne se takhle nějak honit po také detailech a snažit se to měřit a popisovat, ale jde tam prostě o toho ducha toho nástroje a ten prostě tam bych řekl, jako je neměnný. To je zase třeba ta zlatá koruna nebo takyhle vyhraněný nástroje, kde jsem pevně přesvědčený, že to, jak slyšíme dneska, tak to působení na nás, který to má, teda, tak to je to původní a o to vlastně jde. Ono jako nejde o to se tak ani honit po nějakých opravdu detailech a měřit tenhle otvor a tenhle milimetr vzduchového sloupce a takovéhle voloviny, to je v podstatě pro úřady a nějaký tyhle z ty organology, ale hlavním, po čem by člověk měl jít, je prostě nějak chytit ze vzduchu v podstatě tohoto ducha a to je ono. Duch není ovšem měřitelný, duch je duch.

Intonace neznamená jenom porovnávat sílu a barvu tónu v chromatické stupnici, jak zase dělá většina zkoušečů varhan, že přijde organolog k novým varhanám, obnaží ukazováček a teď ťuká jak datel prostě od velkého C do C3, že a takhle tam klofe nahoru dolů a to se s vážným výrazem prostě naslouchá, jestli teda je to stejně silné nebo stejné barvy nebo co já vím, co tam zkoumá. Ale o tom prostě ta intonace vůbec není. A to dejme tomu, je zase patří k malé násobilce, ale nicméně i tady klidně snesu určitý výkyvy. Ono je to totiž jako třeba v malbě nebo grafika. Prostě rovná čára podle pravítka, to je nezajímavý. To samozřejmě ta čára vyžaduje určitý zvlnění, určitý nějaký rytmus, ale zase musí se to udělat s určitým úmyslem. Nejde to prostě tam nacpat pod tlakem jen tak, jako že to má být, že to prostě nejde. Takže právě v tom někdy je velmi zajímavý naopak, když jsou určitý výchylky třeba jak v té síle, nebo i třeba, že nějaký tón sem tam třeba nasadí s jiným alikvotem nebo něčím, že to dává tomu nástroji obrovskou živost. Že? A já právě třeba zkouším vždycky v určitém jako polyfonním souzvuku, či to znamená, že nejméně třeba 4 tóny dohromady přes různý rozsah oktáv a v různých polohách, ale samozřejmě potom ve vztahu různých rejstříků k sobě a z toho potom vzniká to, že vlastně ten jeden rejstřík, který zní nějak, teď zní samozřejmě nějak zase díky nerovnoměrné temperatuře v určité tónině, nějak zní v jiné tónině a právě to všecko všem tomu člověk může dát té intonaci vlastně tou skladbou vlastních alikvotů, kterou ten rejstřík má a potom samozřejmě vzniká nepřeverná škála dalších barev syntézou různých rejstříků. Protože když zase se to naintonuje tak jako na tvrdo, na holo, vždycky hezky, krásně vyrovnaný, všecko to jako nasazuje a všecko stejně silný, ale nemá to prostě okolo takovou tu auru těch vedlejších tónů, tak pak je konec, pak je ta mrtvá věc a zní to prostě furt stejně, ať se na to hraje od zhora nahoru a od zhora dolů a naopak. A prostě nic z toho vůbec neleze zajímavého. A to pak třeba taky bychom si mohli ilustrovat na různých nahrávkách, jak jeden rejstřík a přitom třeba i tak charakteristicky, jako je jazyk, že člověk by řekl, jazykový rejstřík, ten prostě opravdu na tolik výrazný, ten zní pořád stejně a vůbec to není pravda, protože z jednoho jazykového rejstříku se v různých kombinacích dají udělat jako tak neuvěřitelně rozlišné barvy, že opravdu jako i odborník by nevěřil, že to je pořád ten jeden rejstřík. Já myslím, že jsme si mohli teď pustit kousky z různých chorálových předeher Johanna Sebastiana Bacha. Opravdu dostačí jenom krátké ukázky, protože tady spíš jde jenom o to ukázat, jak jeden rejstřík, prostě Vox Humana, druhého manuálu Varhan Bruxellesu, jak může znít různě v různých situacích, či to znamená v různých tóninách, v různých rejstříkových kombinacích.

Vyslechli jsme Bachovu chorální předehru Pochválen buď Ježíš Kristus. Cantus firmus byl hrán na rejstřík Vox Humana. Nyní zazní chorální předehra Ježíš Kristus naše spása z Bachových lipských chorálů. Za použití stejného rejstříku vytvoří varhaník zcela jiný charakter zvuku varhanu.

Intonace nový varhan, ta zase má několik fází, že jo? Je to prostě jaká ta fáze v podstatě mechanická nebo víceméně taková jako spíš základní, kdy se jedná o to, aby teda opravdu ta každá píštěla hrála, jak má. A dá se říct, že třeba už i v tomhle základě samozřejmě každý rejstřík má svoje specifika, že úplně jinak se intonují rejstříky principálového sboru, úplně jinak flétny, salicionálci, smyky, quintadena, jazyky. A dá se říct, aspoň z mého hlediska, že samozřejmě, že v podstatě nejjednodušší, to je taková úplně jakoby obecná škola, jsou opravdu principály, ať se to zdá být, že tomu není tak, tak je tomu tak, ten principál v podstatě až tolik problémů nedělá. Ale nejhorší opravdu jsou rejstříky smíkavé, quintadena velmi obtížná a jazyky velmi, velmi obtížné. A samozřejmě z jednoho rejstříku se dá dostat zvuku nepřeberné množství, nebo z jednoho rejstříku, z jedné píšťaly, že jo, z jedného z toho surového materiálu, s tou jednou nějakou menzurou, tak potom samozřejmě je na tom intonérovi, co z toho dovede udělat, a to potom dělá ty rozdíly v těch kvalitách varhan, ne to, asi ta menzuru podle Weingartena nebo podle Schnitkera nebo nějakou úplně jinou, ale prostě v tom, co vlastně se z toho udělá. A to je ta zásadní věc, kterou ten intonér tomu přinese. Základem je opravdu jako řemeslo, mechanické úkony, prostě vyříznout labium, slitak nebo onak, upravit takzvanou průlinku, upravit jádro nahoru, dolů, upravit přítok vzduchu. Samozřejmě těch mechanických úkonů je tady mnoho, záleží samozřejmě taky na zkušenostech toho intonéra. Někdo může ten samý úkon dělat půl dne, někdo to má za vteřinu, jo, ale to už je jako zase u všeho jiného. Že jo. Ovšem potom stejně je, a to je to nejhlavnější, to je prostě ten dotyk ruky, to je prostě něco mezi nebem a zemí, a to potom činí každý nástroj v podstatě buď jedinečným, anebo tuctovým.

České radiokomunikace. Infrastruktura pro digitální Česko. Propojujeme datová centra, konektivitu, umělou inteligenci i svět televizního a rozhlasového vysílání. České radiokomunikace. Partner Prý Bohemia Radio 2026.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Program stanice, který je v následujících hodinách převážně věnován hudbě 20. a 21. století, připravil Rafael Brom. Nejprve uslyšíte kvartet pro klarinet, housle, violončelo a klavír od Paula Hindemitha. Hraje soubor Spektrum Concerts Berlin.

Soubor Spektrum Concerts Berlin hrál kvartet pro klarinet, housle, violončelo a klavír od Paula Hindemitha. A vysílání pokračuje hudbou Maxe Brucha. Bude to koncert pro housle a orchestr číslo 3D mol opus 58. Je to jediná skladba programu, která nebyla napsána ve 20. století, ale roku 1891. Hrají Antje Whitehouse, housle, a NDR Radiofilharmonie, tedy Filharmonie Severoněmeckého rozhlasu Hannover. Řídí Hermann Bäumer.

Tak to byl koncert pro housle a orchestr číslo 3 D-moll, opus 58. Maxe Brucha z roku 1891. Hráli Antje Weidhaas, housle, a NDR Radiofilharmonie, tedy Filharmonie Severoněmeckého rozhlasu Hannover. Řídil Hermann Böhm. Komponista Jiří Temel napsal své koncertino pro čembalo a dechové kvinteto v roce 2008. Hrají Monika Knoblochová, čembalo, Klára Nováková, flétna, Vladislav Borovka, hoboj, Karel Dohnal, klarinet, Ondřej Roskovec, fagot a Jan Vobořil, lesní roh.

To bylo koncertino pro čembalo a dechové kvinteto od Jiřího Temla, komponované v roce 2008. Hráli Monika Knoblochová, čembalo, Klára Nováková, flétna, Vladislav Borovka, hoboj, Karel Dohnal, klarinet, Ondřej Roskovec, fagot a Jan Bobořil, lesní roh. Následující delší čas vysílání je věnován skladbě Phila Glasse. Je to symfonie číslo 5 pro sóla, smíšený sbor, dětský sbor a orchestr, Requiem, Bardo a Nirmana Kaya. Symfonie má délku zhruba hodinu a 40 minut a je rozdělena do 12 vět. Byla psána pro Salzburský festival v Rakousku a premiéra se uskutečnila 28. srpna 1999 pod taktovkou Denise Russella Davise. Skladatel prohlásil, že jeho plán byl, aby symfonie reprezentovala široké spektrum mnoha velkých světových tradic moudrosti. Jednotlivé části mají názvy Před stvořením, Stvoření vesmíru, Stvoření vnímajících bytostí, Stvoření lidských bytostí, Radost a láska, Zlo a nevědomost, Utrpení, Soucit, Smrt, Soud a apokalypsa, Ráj a věnování. Zpívají Hed Buck, soprán, Catherine Pracht, mezzosoprán, Vail Rideout, tenor, Steven Soltes, bariton, David Cashin, bas, velký a mládežnický sbor Trinity Wall Street a Downtown Voices. Hraje orchestr Nowis NY. Řídí Gillian Walken.

0: Tak to byla symfonie číslo 5 pro sóla, smíšený sbor, dětský sbor a orchestr. Requiem, Bardo a Nirmana Kaya o 12 částech od Phila Glasse. Zpívali Het Bach, soprán, Catherine Pracht, mezzosoprán, Veil Rideout, tenor, Steven Soltes, bariton, David Cashin, bas, velký a mládežnický sbor Trinity Wall Street a Downtown Voices. Hrál orchestr Novis NY. Řídil Gillian Walken.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ve vysílání je v tento čas s vámi autor výběru hudby Rafael Brom. Pro další chvíle jsem vybral komorní skladbu Pavla Haase. Bude to smyčcový kvartet číslo 2, opus 7 z Opičích hor ve verzi s bicími nástroji. Hrají Colin Curry, bicí nástroje a Haasovo kvarteto.

Colin Curry, bicí nástroje a hlasovo kvarteto hráli smyslový kvartet číslo 2 opus 7 z Opičích hor od Pavla Háse. V závěru programu, který pro stanici Český rozhlas D-dur sestavil Rafael Brom, uslyšíte melodram pro recitátorku a orchestr s titulem Bouře a klid od Otomara Kvěcha z roku 2010. Německý text Emmy Destinové přeložil Jan Králík. Recituje Soňa Červená, hraje Filharmonie Brno, řídí Leoš Svárovský.

V samotě můj čas mi plyne zvolna na věčnost. Staré jizvy zhojit nelze, bol je srdce host. Je noc, hvězdy hladně svítí, křupe pod nohama. A zde beze světla v

se zlehka starých kláves a zahraj píseň o láskách. Tu víš, jak jsem jí zpívával, když vzdorně pomíjel svůj práh? O dny a noci, léta touhy i mrtvých lásek, bol i slas. Ještě dnes cítím, jak se chvějí, jak myslela bych na propast. Dotkni se zlehka starých kláves, zahraj ten nápěv zašlých let, tu píseň dávno odeznělou, již teď budeme rozumět. Chceš mě znovu potkat v máji, v tichých koutech starých cest? Počkej, až se rozblikají lucerničky prvních hvězd. Až zdaleka v lehkém bánku začnou zbání zvony znít. Až se kraj uloží k spánku, až i já svůj najdu klid. Pak ať v modlitbě či v pláči první hvězdy uvítá.

po klidných úzkých uličkách bloudívám, jak mám ve zvyku, když raní rosa zkrátí prach a těžkou vůni šeríku. Až když se nohy zastaví, dál ani krok, ba ani půl, klíčí mi v mysli obavy, kdo pak že mne to uhranul.

tak hledím, milí, do světa jako do staré pověsti. Šeřík už zase rozkvétá. Pojď se mnou věřit, než

se kláves dotýkají. Lehce jak vzdech, tu mysl má se ptá, zda zvím, co tvé sny přede mnou tají. Ty sny jim štouha obsah našeptá. Přitiskni ústa v žavém políbení, svér ti spoj s mými navždy. Naposled, co jsi prožil dřív, to padlo v zapomnění. Mým buď a zůstaň do skonání let. Podej mi svoje mladé horké ruce, svou hlavu opři pevně o mou hru.

zázrak všechny rány zbojí. A pak, ať třeba sama bloudit mám. Tvá žhoucí touha, kéž se s mým snem spojí.

Klávesách leží, zpěv právě dozněl, je čas pro můj vděk. Smím řešit tím, co jindy mohu stěží, tu do tvých dlaní vtisknout polibek. Jaká to změna, stíny stěnám sluší, tak jako tenkrát v čase šťastných let. To políbení všecky smutky ruší, zas plane žár, který nás kdysi svět.

I kdybys osud zaklel, tomu dni neujdeme. Přijde podoben vášní, bez níž nemůžeme žít. V tom dni se možná i rozpláčeme nad onou chvílí, kdy vládl nám jen cit. Dál proto neváhejme, nepodléhejme strachu. Ten den tu ještě není, jen řinčí zbraněmi. Jsi tolik mlád a bohat a já tu žízním v prachu. Rozdávej, obšťastni mne, dřív než rty oněmím.

kolem tvých úst se vryla trpká vrázka. Však v očích zbyl ten uhrančivý svět. Jak uvěřit, že zklamala má láska? Že jsi nelhal, když si řekl, můžeš jít. Až schladne vše i vroucnost políbení ve spěchu dní či v toku příštích let, vzpomeneš, jak byli jsme opojeni, řekneme si alespoň pár vlídných vět.

slunce zasáhlo do mých okenic starých jako věk. Ještě paprsek. A dál nic. Štěstí kynulo mému mládí vstříc jak zázračný lék. Ještě paprsek. A dál nic. Proč srdce ztrácíš naději? I tobě přece vzkvétal máj a šťastným zpěvem zněl tvůj ráj. Což je teď hůř či smutněji? Proč srdce, když tvůj minul čas, dál planeš, biješ na poplach? Tvůj můj klid v příští tmách jsou

teď svítíš s takovým jasem, jak by byl máj. Všechnu svou zář rozdává kraji cestám a stromům do listí vlévá zlatavou krev.

slunce mládí, proč mě tak trápíš? K čemu to světlo? K čemu ta lež? Co na podzimu vyvzdoruješ?

opírám čelo o rám temné noci. Jsem sama a svět, kdeže je teď svět? Je vzdálen víc než tvoje něžné dlaně, do nichž byl vložen mé naděje květ. Vášně už schladly, černý soumrak padá, jsem sama v tichu rozdychtěných slok. Touha tě volá, šeptá tvoje slova, já nemám klid, já tuším, kde svůj krok. Kéž ještě jednou smím čas léta pochválit, blažené chvíle těch vzdálených dní. Kéž ještě jednou smím polipku nektar pít, vzdor zimě, jejíž zpěv za dveřmi zní.

božský zázrak horoucího blaha. Tím vším jsem žila. Teď však musím dát, byť do mých zítřků černý závoj sahá. Tvůj svět se ztrácí, však i v zapomnění probleskne obraz bolestného snu. Tvé bledé rty cizím políbením, bouřlivá krev a mráz posledních dnů.

0: To byl melodram pro recitátorku a orchestr s titulem Bouře a klid od Otomara Kvěcha z roku 2010. Německý text Emmy Destinové přeložil Jan Králík. Recitovala Soňa Červená, hrála Filharmonie Brno, kterou řídil Leoš Svárovský.
1: Český rozhlas D-dur.

České radiokomunikace. Infrastruktura pro digitální Česko. Propojujeme datová centra, konektivitu, umělou inteligenci i svět televizního a rozhlasového vysílání. České radiokomunikace. Partner Prý Bohemia Radio 2026.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vysílání stanice bude pokračovat hudbou Josefa Haydna. Bude to divertimento C-dur pro flétnu, hoboj, fagot, dvoje housle, violončelo a kontrabos s podtitulem Der Geburtstag, narozeniny. V Hobokanově katalogu oddíl 2. číslo 11. Hraje soubor Divertimento Salzburg.

To bylo Divertimento C-dur pro flétnu, hoboj, fagot, dvojhousle, violončelo a kontrabas s podtitulem Der Geburtstag, narozeniny, od Josefa Haydna. V katalogu jeho skladeb Hoboken oddíl 2. číslo 11. Hrál soubor Divertimento Salzburg. Ve vysílání je s vámi Rafael Brom. Další skladba je dílem benátského matadora Tomasa Albinoniho. Z jeho dochovaných partitur uvádíme koncert pro hoboj, smyčcový orchestr a basokontinuo D-moll, opus 9. číslo 2 z cyklu Koncerty a Cinque. Hrají Heinz Horigl, hoboj, Maria Teresa Garatti, čembalo a soubor I Musici di Roma.

Tak to byl koncert pro hoboj, smyčcový orchestr a basso continuo d moll, opus 9, číslo 2, cyklu Concerti a Cinque od Tomasa Giovanniho Albinoniho. Hráli Heinz Holliger, hoboj, Maria Teresa Garatti, čembalo a soubor i muziči di Roma. A následuje kompletní soubor 21 uherských tanců Johannesa Brahmse. Původní instrumentaci pro dva klavíry upravil pro housle a klavír Josef Joachim. Hraje lotyšské sesterské duo Bajba a Lauma Skride.

0: Bajba skryde housle a lauma skryde klavír, sesterské duo z lotyšské Rigy hráli 21 uherských tanců Johannesa Brahmse, úpravě Josefa Joachima.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ve vysílání stanice uvádíme dále lyrickou operu Les Arts Florissants, kvetoucí umění, o předehře a pěti scénách. Autor, francouzský komponista Marc-Antoine Charpentier, ji napsal za vlády krále slunce Ludvíka XIV. V roce 1685. Zápletkou je spor mezi postavami Míru a Sváru a na jedné straně bojiště stojí reprezentace umění, hudba, poezie, malba, architektura a na druhé straně skupina válečníků. Po krátké bitce získává Svár a jeho fúrie převahu a Mír volá na pomoc Jupitera. Svár a jeho družina jsou zahnáni zpět do podsvětí, krupobytím blesků a na zemi opět zavládne Mír. Účinkují Jill Feldman, soprán, hudba.

Anés Melon, soprán, poezie. Catherine Dizot, soprán, malba. Guillemette Lorrain, mezzosoprán, architektura. Dominic Wyss, alt, svár. Philip Cantor, bariton, mír. Gregory Reinhardt, bas, válečník, sbor a instrumentální soubor Les Florissants. Řídí William Christie.